0: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota, když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Až mi zítra ráno v 5 ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví. Z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi.

ceno obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

IKEA. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem s sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak si chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus bude.

0: srdce na dlaně
1: a vždycky doufám, že se večer s nimi vydaří. A taky
0: na těch dámách
1: taky trochu
0: taky mám rád.

0: směrem k zdravé výživě.
1: Napočítat kalorie.
0: Prý je zcela nezbytné.
1: Kdo spásá prase na rožně.
0: Ten tousne tukem pod kožním.
1: A je to v háji.
0: Stěží běží k tramvaji.
1: Tak letím dívkám na pusu.
0: Jak koušou kusy kuskusu.
1: A přikusují celozrnou housku z ubrousku.
0: Říká, že jedí věci bez éček.
1: A že je pro ně blbeček ten...
0: Kdo den co den jde na pivo,
1: kupuje jen pečivo
0: z chodných tvarů ze zmražených polotovarů. A proto mám rád dámy, které uvažují sami, co kde která potravina provede s tělem.
1: Mám rád jejich povahy,
0: mám rád jejich úvahy,
1: a vždy se těším, až pak s nimi půjdu večerem.
0: A taky
1: na těch dámách
0: taky trochu
1: taky mám rád. Prsa jsou vážně prima, jsou

0: A když se blíží desátá,
1: rozhodnou se děvčata, že mi poví dvěma slovy o nejlepším koupání.
0: Že v bazénech nešlo to,
1: tak založili biotopy.
0: Bez stopy chemie
1: lidí jezdí hromady,
0: víc sachtat se tady s žábami
1: a ovády.
0: A proto mám rád dámy, které nebojí se sami vzít tro svých rukou
1: a dělat dobrou věc.
0: Mám rád jejich pohledy,
1: když setkají se s mým, tehdy vím, že večer s nimi bude skvělý nakonec.
0: A taky
1: na těch dámách
0: taky trochu
1: taky mám rád zadek.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptám.
1: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

čas môže říct, ja už neplatím. Rád dokrát bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať